Bei Corner Audio an sinnta DJ Deicnic teachsús fan ón seo Radio New Romantic gach ihe de Mart. Le cúig DJ úntach.

0: Ja před se vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Tá se bh géistecht le pastanda an seo ar radioú na lifa cé sa sé Pcaá FM. Inis támuid chun snéidca an tléhis irdas sa seici a drappa, agus chun dul sios an taobhheile chun dulgadtí an tíhearnach snagrán seo an follan.
2: Właśnie słuchacie audycji Paszport Globalny w Radio Nalife. Witajcie w Polsce!